kor pristov, blíž zdej plávam čez oblák, in merí, že težok zrák, albo slunce, albo sneg, mene grab nervozan smech, rad bi ujel le njeno